0: Yelçuf.
1: Ne?
0: Pol kültür radio patir da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.